0: puta.
1: Dobre, ale vie, to nič nie je. Ani trochu som sa nespotil.
2: Počkaj, počkaj. Peťa sa ešte len rozbieha. Teraz to rozkrútime. Dobre sa drž.
3: Len vpred, nie preč. Len vpred, nie preč. Ako reč.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tvá.

0: to určite aj druhý raz.
1: Dve zázračné Slovány. Pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem. A to druhé prosím. Dve zázračné slová viem. Pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem. A to druhé prosím.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: Šíří svět, nezastavia nás, odletíme včas. Už nech si naše krídla razia cestu vpred, navždy vpred.
1: To je sranda, také je to směšné. Hal, hal, hech, hopicho, či čo, také směšné.
2: Kde som to prestal s tým vtipom?
1: Stretli sa...
3: Nechceš nám ten vtip dopovedať inokedy, keď budeme už v Afrike? Tam bude viacej času.
1: Áno, tam bude viacej času. Sranda, sranda. Som zástupca. Hopicho, he. Zástupca, hal, hach, he. Prídem neskôr. Opatrujte si detičky. Detičky. Hopicho, hopicho, hopicho.

0: puta.
1: Dobre, ale vy to... To nič nie je. Ani trochu som sa nespotil.
2: Počkaj, počkaj. Peťa sa ešte len rozbieha. Teraz to rozkrútime. Dobre sa drž.
3: Len vpred, nie preč. Len vpred, nie preč. Ako...

0: Žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětní, okvětní. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,